takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrhla náměstím.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte, na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek.

plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu známinejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

vás neskočí. Bá, bá, bá, bá, bá. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost, tož to jsem nečekal.

Leží a spí tam slabonka tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

0: Vánoce po třetí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

chtěl jsem jen říct, že mám to rád. Když rozduní se těžkej vlak, tu láckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, po víně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství.

a uvidíš, jak něha ve mně kulmice stíná. Já si namlouvám, že cesta vede z klína do klína. Jen pojď

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co?

teď je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si dá nevád náhodou slakta.

bandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z Dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštěj, župe češí krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

děvčaty střebové, chlubil jsem se silou, postavil jsem Praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy,

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

0: jedou za letnicí.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení poruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep, kejklířů vzmaj. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep,

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: vrákosí blíž kraj.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hra.
1: Nechceš chlebíček.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: jsem vyštvaný morovým puchem králov.
1: Vypadni, sklapni ten notýsek, teď už to jede po třetí.
2: Seberte mu brejle!
1: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho.
0: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem králov.
1: Vypadni,
3: surové křiky,
1: dveře jsou tam.
0: Odcházím.

0: že nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec. 3-4 úsměvy a potom zůstat sám s Bohem.
1: S Bohem.
0: A kdybychom si neřekli už více, ať po nás zůstane maličká památka. Vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice. A trochu mámivá, jak vůně pozlátka. A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, tím lépe, vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let,

tak jak voda v Ostravici, tak plyne doba, její čas. Tak jak voda v Ostravici,

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Srdce vedmí zlámané, chuť hořkých mandlí a rudé rtěnky. Pro tvoji chůzi jsem let příliš tenký, jsem nedělní svítání v cizím bytě. Jsem kouzlo chvíle, kdy řekneš chci tě a já nechám se chtít.

nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bejt. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli, jak v

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala

na met nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí,

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

ona říká, nebudu tvoje. Jak já nemám plakat, jak nemám naříkat, nebudu tvoje.

plaché laně k vodě uháněly. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu.

Klas ječmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jenec se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

že k tomu musím být teplá. Už nezasněží, už nezasněží, špatně se zobrazil, ty chlape nehodná vidná, nezasněží.

dech se mi zrychluje, ta jídr molím, Otče náš a ve tvém náručí. Taji. Už nezasněží, doufám, že nezasněží, svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemaj rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu hozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy, i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: Jak jsem vyrost, už mě neber, že nestihnu být řádnej muž. Totiž nevěřit snům, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou i jiný hodiny, například galaktický šlum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
1: Ah, silný obsná, smysl vysá ježně.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

vždyť vodní dělo pán.

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc, den končí, co bude zítra, Bůh ví.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

0: co začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj splín.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

Dal jsem ti brácho a na úřad psaní šel dál. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek.

U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bona Vitamisli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.

slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel k noc svíčky, uschly tvé slzečky.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mý řekl,

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

zadnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

vás dělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu? Rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral.

0: od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem, dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem, to radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu. A v hospodě znuděně čekat.
1: Kdyby tady byl

Všechno to zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo. Neříš.
1: Našli jsme si starý sečí důměr, starý prázdný král. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

Tak je samej suk, špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

0: pokojem. Je můj pokoj.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

bodlení bral. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

jako vítr teď po střechách tančím, v rytmu deště mám zrychlený dech, jako pára se nad tebou vznáším.

už zase topím se na dně tvých očí. Dvě černé propasti zapomnění, jak malý člun se ve větru točí, a lana kotevní

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Splní se mi velký sen, když přijdeš za mnou a budeš se

chvíli ráno. A tak ti zpívám dam dam di di di dam dam di da di dam dam. Plní se mi můj tajnej sen.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.

si včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsou.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i skůr.

špičky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

krát. Pronýřem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá.

0: krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Taka fajna rodina sme, žena moja a ja. K tomu tež i všecka decka a ešte kočka Maja. Milujem se celý rok a máme z toho všetci psinu. Druzi enemovano,

Stěná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trámu, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna, má jediná žena.

rozumí. Kamenné hlavy s pohledem věčnosti hleděli mlčky.

najdeš tam o libru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý. Předáci za lordem Robencem šli, makáme dřeme.

Měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Ta kráska z Itálie, s očima jak studna, nechtěla suchara, co drží celibát, nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: jako lásky král. Řekla,
1: se mnou tě čeká skvělá kariéra.
0: A za pár víkendů jsem si tu kočku bral.
2: Teprve na svatbě mě seznámila s chánem.

0: si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mí dluhy splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen,
1: rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra železem.

Vybírám výpalný a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

Můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Ty, co nikdy nikdo neobuje, všechno, ach, všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné, uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno, ach, všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za línec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hospod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se

mi znoj, nad uštící se nese píseň ptačí. Ku předu pudí teskný nepokoj, hle tramků tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se soumrakem zavzní v různý tón, v šlépějích pegasův a hvitu tlapkých kun.

Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtený ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a Jitka. Je to obraz dějin, jmenuje se také Únos v lese, tedy pod názvem. Tímto se zdradu je to také zvíně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická. Když pozval si, máme oba dva čest. Školní rok dávno, jen žiješ před tou světovou válkou. Jsou tu tvý známí a ty nechceš je znát. Přišli ti ho toto představení Josef Linomas vytvořil roli prvního mnicha. Ten únos Jitky je proveden zajímavým způsobem. A sice na koní. Provede ji Břetislav osobně na koní. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem, otvírá dveře, jak se otvírá dlaň. A hlavně, jak můžete z následních

0: 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balaka, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání.
1: Jen ticho a klid.
0: Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valštejnské zahrady.

odešít zápasem, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle. Následoval úkol číslo 2, to znamená dopravit dýbku k Břetislavovi do sedla. To se vám nejdřív povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku vehemence, takže tu dýbku vlastně přehodili přes toho koně a ta jí přepadla na druhou stranu přes toho.

0: nárežitým smíchem a následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Černíka s Jitkou a Břetislavem vedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem na přestrově obrat, to znamená koně otočit.
1: Folk je železná košile, Radio Folk.
0: To se Márencům už povedlo méně než v prvním případě. A opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstali ve tmě.

řekl. Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orientují uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, že náležitě fundován, tak mi to vzdělte, protože to neví ani ten text Hlinová. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orientují uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě

naprosté depresi a v naprostém kulpavství docedil spadnutý kišávů hovnu. Obecenstvo zakurácel smíchem a korunu tomu dodal tišečí opat, který bez ohledu a zcela necitlivě nad vzniklou situaci s práskem se nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení v Vlastivské zahradě.

0: Zvanek, ale Pep Jizelmas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice to hry král Václav IV.
1: Na volání sláva.
0: Role tedy...
1: V nádražním bufetu pak jsem sám poseděl.
0: Ale...

0: Kráví, a Bůh ví, jestli se vrátím k vám.
1: Lidé se rozvstekli, rozbili vrata, radnice, konžele, z oken schodili, jak
2: sluncem, prozářený ráno, jsem tam bouřka, ale to už věci náleží. A nikdo neví, že je předpovědi psán,
1: král Václav v Kunradnickém zámku vyslechne tuto zprávu,
2: že se i před večerem

0: a když se vrátili, tak ještě byla. Kdo neříká, všecko jsem vnímal. Jsem tu sám na slovou, napíše větší. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mi napovídá. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptal panu Kýtovi. Co nám to se zase nestalo?
1: Býval u dvora, tím samou zpěvák.
0: A tomu vzal dech. Ovšem,
1: zábavě
0: krám,
1: nestát před kdejakým písařem haptáku a říkat král, co jiní se bál. Před králem s pravdou se pouštěli do tance, jen ať se podívá, jen ať to vidí. Smíchů se nebáli, ba ani kopance, je váš král to chudá na přání lidí.
0: Nastal kůbičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali, na kusy rozbili vrata a konšele snad schodili někdo ven. Opona, konec, vidíš ty spokojeně domů.
1: Dnes už nám nevládne ti první pobohu, králové vymře. Nebo jsou druzy šaškové, zůstali s

0: jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřemýšlel v rozsahu.
1: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
0: Jaroslava Vojtu. Teď to v druhé knižce adaptace není legrace, která právě dnes

0: strašně smrdí. Vojta povídá, Veverka! Ne, Veverka, že smrdí.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nut za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Byla klubu za 69,90. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: Tam taky slyšel humor, byla imaginace. Byl kouzelný vypravěč, tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polívka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický ruky. Nejzatvrzelejší dobráci a poštuchovači ho nedokázali přivez do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlap, že se půjčil, že se půjčil špatně, že se viděl dávno. Divoký, ale dožralo mě ještě tří, mě povídá, že půjčil napoukaný, povídám si na co?

0: dílo se pohledně. Říkal se přijalo svoje nejlo. Ani na díde šal, když být to nesmí.
1: Pro mě však zběr,
0: musíš pedagogicky, aby Bůh věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Na co ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vstek. Já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec ještě jedná.
2: Stop.

0: Zapomenutý a zvažně rozpětý. Řidič poslušně zastavil na těch
1: se do toho zrcátla, ten štrůn za náma, ty jeď, nezdržuj to.
0: Ani počkáš, že přede mnou to přešlíš.
1: Já mám vůčí list, 30 let, já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se nám bylo rovno, že jak se můžeš to dát rozumět, kdyby se o chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje, nebo to buď to doleva, anebo doprava.
2: Celý auták se smál, pak někdo povídá, co dělá, to nejsem pak.
1: Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilený je, to je pravda, to je z toho firmou v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám je z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

Eva Němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šince, a sice v Kunodově Faustu.

Radio Cura. Participa všech těch diváků. Znamenitej ten veliký hlas. Když jsem přišel už do divadla tedy jako člen činohry.

0: jedete s nimi.
1: To bylo všecko, co mladému Konstantínu řekli.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: Se líčil a říkal, poslyšte mladé, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoji, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. To musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl,
3: jako se rozbíje čbán,
0: kníže. Představení začalo.
3: Jako se ocitne trusečník sám, tak taky někdy tě mám, a jindy se stíská.
0: Když to se představí, to ta plasty paní Horvátová.
3: Jako když nastavíš tlaň,
0: to Konstantinovi dopředí.
3: Azer tu nezazní, teď se mi brání. K čestnému souboji zblízka nevychován. Nechuti k pachuti plný, to ticho k uchuti ladí na tvoje vlny.
0: V zemlém
3: bezlíčení, nočnou kelnu a hořím, a nořím, v boji ořím prsty do bavlny.
0: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec
3: jako
0: to,
3: se překročí plán,
0: je rozumně,
3: jako když balvan za hovoří zlán, tak taky někdy tě mám a jindy se stýskám. Jako když najdu tě tam, někde v Orsajdu, kam jsem nepozván, a v naději na želízka zamilován. Nechuti k pachuti plný, to ticho k uchuti ladí na tvoje vlny, zemlele bezúčelný.
0: A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy.
3: V boji
0: králové zemědělské
3: více
0: také
3: potra prázdu,
0: to je brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov, zvlášť když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct
3: jako
0: větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky
3: jako
0: a matky penze je v pondělí.
3: Té
0: reorganizace se strašně
3: tak
0: bál.
3: Taky někdy
0: a pořád si
3: má,
0: reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manželky a matky penze je v pondělí. Jako za volantem, čekáte to zleva, přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy 9 hodin dopoledne, zdeníka nejedlého na okraj dne nebo živá slova.

0: výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasovku vášení umluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedného vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. Jako první ozval se Bachu.
1: Před bojem hýčkají se,
0: dnes je,
1: že musí být jako dnes.

se, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak kuchtičky, měli tomu žličičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut pohádky tak zblblí.

0: jít, až tam, kde určená zdám. Má vítězný věnec a šál
1: říct, podíval se na zeď, červený stop, to vzdám, já oddaný hrám. A teď mě dědičky politka prdel, a já si jdu pro vejnec.

0: že v celé naší vlastníčce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm barchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidsky bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rány. Tak svět odplácí.
1: Nebeskou branou prošel zase další muž.

0: jednak jeho historie, až vinohradské dětství, syna, já se nechci, já to nemůžu, ale přesto se pokusím, jak se v postce ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl pokud
1: se nevzdal, aby se prošel zase další muž.
0: Tak si ho zavolal, aby
1: večer, co po něm zůstalo, je malá hrstka prach.
0: A povídá mě o tu
1: žena si na rtech slzou rozmazala růž.

Strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře. Pan Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chvíl. No a pivec, který to zveličuje a vypadá to pak tak. Děli své nazváně, zatavoval si mě Voroda a povídal mě pán Pivox. Jdeme do té žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pěkně zněla.

0: když
1: pak přišlo představení, já stojím v kulise, armáky řekne, ty ven se ven. Já vylítnu, tam stál kameličková u toho stolu, ona se obývala, vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob.

už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie. Zpívcová mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to si rastu. Hned na druhý bok.

0: oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mnou.
1: Neříkej folk, dokud si nedalatil. Radio
0: Folk. On se jmenoval Bože Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej pagal.

0: kritika fyzických proporcí a není kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou Frenčíkovou, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistický a
1: je ti málo vážně, chceš mít, chceš mít.

0: pro jistotu, aby nedocházelo k změnám trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A jedáček třeba,
1: že voda v moři hudby, Radio Folk.
0: Radizova dědečka chodil po divadla, žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru borčů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořel,
2: co stráň musel hrát sám. Tam začíná skryturový
0: vstřelat na země Dancerová a v loži by musel sedět Franz Josef s Vinnie Grécem a je to všecko bylo dovolené. Pak jízlivě přidal Ejdej, když on hrál první Radkuze, dával mu pan kapelník Bezík Smetana nástupy na všecko nebo jen na jednou práci. Také já s Hráčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené.
2: Ta země leží za velkou louží, zpět to všechno a není to stát.
0: Tak co růj,
2: se někoho a každému slouží, doma a
0: rodina. Jo, Edo, ty by šli jako ty tvoje volno. Jako ten pořád, on většinou vtipy na sebe předkáže. Člověk se nadech a nebudu řekl nějakou vtipy. Nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně modlý člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za něj. Jednou jsme s Františkem Rybovským bloudili po Itálii a vítr nám zavával do koukejí, kde jsme skrétli a přišli.
2: Máš si místa na duši být,
0: nádherná barená
2: mistra,
0: ruin pompejského a mačá.
2: Zkouší vejít
0: každou
2: chvíli s inkoustem
0: na mančetá. Napsal adresu Eduard Kohout na kapelina.
2: A pak leže tím jste tam spolu.
0: A napsal tento text. Srdečnou mozdravství jeho prvního angažmá.
2: Jinak zdory těm, co všichni byli, jsou rozhodnění
0: korunost. No, s Edáčem se pokrází na jako sletě slovy
2: ostatní slunci.
0: A už
2: na něco jako je.
0: Co si dovolili s tím
2: prvnosti.
0: A Eva Klenová.

jsme odjížděli na zájezd.

poslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrtali židleš, začal šumit komora do toho říteliškoval. Počkat, soudruzi! Nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval. To bude těžší. Její totiž šiška nevystal. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně z věci znalému obecenstvu, budu můžet asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace od syna. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrný zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal kůž. I u divadla konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohle to budu vykládat?

0: Němcovou na svítání, než poradí
1: chcete kolegyně mentolový bombon,
2: ne? Jo, to já ráda.
1: Z krabičky, tak si nastavte a masy. Je, značky, ono vždycky vypadne masy. Když lidi má. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ne, to silný. No,
2: myslíš, že nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás. Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jako.
2: Ale na co?
1: No, až do bůhví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákovi, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohoto národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikundovi Tivoči. Jeden za Rakouska, jeden Dvořák pomohl si sobě pána, jiný Dvořák tam měřil.
2: Neholíte se, neholíte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Abyste věděl, jeden z mých

0: Jany z Bíla.
1: Když nám slunce vstává na bílý štít,
0: jak se štítil panovník takhle otočil.
1: Nejkrásnější z vrcholu má pyšnej matrhon.
0: Poslyšte, Bohdan,
1: malý kluk se toho Bohdan
0: nebude, aby král český boje utíkal.
1: Hodzim se zvládl, nechal jsem si zdát. Matrhon,
2: matrhon, nedá spát, nedá spát, nedá spát, toho Bohdan nebude.
0: Bílej
2: Bohdan, to budu teďko zaprv pyšnej, že se s váma znám.
0: Se nedivej. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
2: Víte, že já taky ne.
1: Je
2: ale jo, počkej, to si to bylo tenkrát, jak jsem si jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na matějské pouti. Vy jste tam prodávala tu šintovický med, ujala jste se mě.
0: Vám byly 4 roky,

0: prostě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž šťastný, naopak, že jste mladší, než vypadá.
1: Ne, uklidněte se. Až mě letos bude.
0: No.
2: Tak si dám na dortu tolik
0: Poslyšte, jestli vy se neznáme od jakživa.
1: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět
0: třeba ten stolečnici krát. Hlavně jsme. Nebo to vybuchuje to. A teď je to jedno, prosím vás. Ale
1: nikdo to vybuchuje. Myslíte, jak byste se zemlou?
3: Radio Folk, váš klidný prostor.
0: Já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se to...
1: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
0: Jak zkusit?
1: Já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? Vy mě najednou uvidíte.
0: No,
1: vy mě uvidíte, no to je. A oslovíte mě, jo? No tak já se jako procházím, jo?
0: Není to blbý.
1: Ale blbý. Já už si jako blbý.

0: opustit. Já to zakročit, nebo
1: opustit. Tak je podobně,
2: že já jsem, vlastně to byla záminka. Madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Takže už se známe.
1: Já jsem přeslechla vaše jméno.
2: Nahluchla. Ne, Janka, jsem ho nezel.
1: Vy jste ho nezel.
2: Pardon, já jsem ho nezel. Já se jmenuji Dvořák. Bohdalová. To je hezký jméno, taky povědomí.
1: No jistě.
2: Já vůbec, jak si na vás teď na vás díky, znám, poslouchejte, pane.
1: Třeba mě znáte z biografu.
2: To je možný, z biografu, do kterého chodíte.
1: Myslím jako z filmu, já. A. Já totiž hraju,
2: víš? Z filmu, tak já vás znám z filmu. Jenže nevím, z kterýho
1: teďko. No to je jedno.
2: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš

0: prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete Jakub? Já si to napíšu a zeptám se, co je to problémy. Bohdalo, jste nová. Dvořák, já vám dám
1: jednou. Jidrka, ale Berka.
0: Já jsem jich našel balík a bylo mi je líto vyhodit. Já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená Black and Whiteová.
1: Black and Whiteová, jo? Tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiky,
2: se nestal na pevnině.
1: Od bagru voloupat vajíčko.
2: Kdo už to mě tří stěžňovalo. Já chytal služebně cvrčky v Argentině.
1: S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
0: No, tak ho uvedeme.
2: Přístavu čekal nás.
0: Jo tak.
3: Šavada Lua.
0: Anglické diskotékové zpěvačky. Se svojí družinou. Duo Lips.
2: Nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivot.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Prosím vás, viděli jste někdy moře? Jo, vy vypadáte tak jako inteligentní člověk, jo? Možná se postavte, ať vás vidějí trošku. Jo, dobrý, sednout. To je člověk, který zodpovídá za průběh celého tohohle představení. Cokoliv se tady podělá, jo, jde na jeho vrub. No, pokud vy doma třeba to budete chtít vypnout, tak za to může on.
2: Brnkli jsme trupem po Ameriku.
5: Viděl jste mexickou vlnu na fotbale někdy, nebo na ping-pongu, nebo já nevím, kam vy chodíte, na šachách, to nebejvá, ano, to já vím. Vy jste viděla, v pořádku. Vy mu můžete potom říct, troupo, já viděla, jo. Ale bohužel sedíte moc daleko od kraje, takže zahajovat bude on, ale jinak na vás hodně spolehá v tom představení. Jo? To znamená, vy tady startujete mexickou vlnu, jak se dělá mexická vlna. Samozřejmě nemusíte úplně stoupat,
2: než jenom zvedat ruce.
5: Takže tak jako ta vlna, vy startujete, zvednete všichni ruce, takhle v té přímce, přehoupnete se sem, tam se to odrazí, tam jakoby je útes, jo?
2: Pumpuji,
5: to se odrazí a ta vlna jede zpátky a zase tady vy to zase pošlete sem, tam se to pohoupe, já si užiju Jamajku. Jo, a to představení potom dostane určitě lepší ráz. Připraven?
2: A jeho družstvo, co
5: tak
2: jdeme,
5: moře, 3, 2, 1, teď! Stop!
2: A jakou pro nás chystá
5: další radaci? Vy jste říkala, že jste byla u moře. Ne, vy jste jenom říkala, že to víte, jak to vypadá, jo? Víte co? Prd! Jo? Už jste viděla někdy u moře, že dělá... Nepředstavte si to, jak ležíte teď na pláži, že jo, namazanej tím olejíčkem, nebo já nevím, čím by se vás šatů tam na vegetol, jo? Namázlá pěkně, na teď úplně odpočinek, krásně si to vychutnáváte a ten příboj hučí a dělá
2: hladině,
5: růza z fotbalu, jo takhle, tak jenom rád, že jste nevytáhla vuvuzelu ještě, jo. Takže dobře, zvuky byly super, ale mostní zvuky, jo, vy jste na začátku už byli tak trošku,
2: takže znovu,
5: startoval jste výborně, jo, jdeme, moře, 3, 2, 1, teď.
2: První pomoci. Do 5 minut jsou tady jo, žraloci.
5: Výborný. Já prosím tady toho s tím bílem, jestli se mohl doběhnout nahoru, protože ono to má kouzelnou jenom vadu. Je moře skvělý. Děláte to fakt dobře. Vás poprosím, možná kdybyste s ním na ní můžeme trošku zabrat. Tady jsem, pojďte se
2: zprava.
5: Tadyhle toho pána vidíte tak, a nebo se trošku nachýlil dopředu, trošku víc do světla a prhejte slunce.
2: Ten už má starosti.
5: Vy děláte normálně moře, jak jsme zvyklí, pán tady pere slunce, jo? Si vemte do ruky, tohle dějte maják, jo? Tak a jedeme, 3, 2, 1, teď! Stop, moře výborně, slunce excelentní, si to děláš horníka nebo co? Viděl jsi maják někdy? No toč se, ne? Strašný, jedeme, vejš to zvedni, není na tebe vidět přes vlny. Jedeme, 3, 2, 1, teď!
2: Tak šťastnou plavbu. Hele,
5: výborný, maják, super, už to děláš fakt skvělé, slunce, excelentní. Vy to startujete bravurně, ale drobnost, malá tady chybí. Bych mohl poprosit vás tady, jestli byste sem taky vylez nahoru. Můžete i tudy, vy to zvládnete. Jo? Takhle pojďte kousíček na stranu. Tak, výborně. Rekapitulace. Slunce, pere. To už jsme si vyzkoušeli. Já už skoro bych si šánul pro nějaký opochranej, jo? Vy startujete to moře tak, jak už jsme zvyklí, jak to máme zajetý. Vy normálně to prodlužujete dál. Vy děláte majáry, kolem kroužíte a děláte racka. Normálně maj... Tak, přesně. Tak, jedeme moře. 3, 2, 1. Teď. A jo, už je to. Stop, výborný, drobnost.
6: To sladký říjen v záhrnu.
5: Rád se ulovil rybu do zobáku.
6: Rve paměť můzu nahoru.
5: Tak, výborně, a jedeme, moře, 3, 2, 1, teď. Jo, to je dobrý. Ještě, jak poletí Hradec vedle mě i s rybou trošku zakráká, jo, zachechtá se. Výborný krocan jako blázen, no. Hele, skvělý, výborný, rybu si můžeš nechat. Ne, ale můžete si ji nechat. Přátelé, Racek, maják, slunce,
6: moře. Je, počuň, zlato a

To dělá se mi slabo, to nic se ve mně nehádá, jen bez nich odbudlabou, to není na báseň. To v celou fánu dragou, to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí Prahou.

0: Motelí, ale kde pak jeden kopčvak, který u nás do mě ten Janoček, ten zkouřený je Heveren. Kvůli tomu Heveru si koupil auto, dívej. Ano, ano.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: na celý barák, ať je náš pan ředitel, ať tu lidi domlouvaj, takže tam odškujte, to není ještě všecko, ať je náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
0: Ale Moutaník se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. A Pěnkala, děvenko, Pěnkala se nahrává.

0: zmrzlý. Jo, rád jako kantor.
1: Vy jste vlastně původně byl kantor.
2: 20 let jste dělal.
0: 20 let
2: jste
0: se učil.
3: Fyziku.
0: Z toho 17 let tam se.
1: Já jsem učil. A věděli oni, že učíte fyziku. Chceš přijít pod plachovu, ta
0: plachá na logr. Holka je musím se přiznat, že v mém podání stopu. Nebo hodina z Větnamu, tak já se

0: To byla láska, jak to
1: trávám, do očí
2: smutnej. Na
0: zavíráme kram, ich bin kein Bude.
3: Já to jste si kreslili,
1: a já jsem si to vyne.
3: A když to dokreslili, a vyhočeme, jste se
1: rozhodnila. To bylo vypočítaný, zazvonilo na dočet.
3: A oni vás na Čechy nepustili.

0: to stačí, mě taky stačí.
1: Dobrá hodná mužka.
0: Ne, pro mě taky, jenom se to a byl jste jako dobrý učitel hodný?
1: Skvělý.
0: Jo. Nebyl jste jako, nemučil jste je tam.
1: No tak to, já jsem používal fyzické tresty.
0: Vy jste používal ještě fyzické
1: tresty?
0: Jaký?
1: Například jsem šlapal žáků z nohy. Já jsem měl polopotky, budu mít pačko, jak to
0: bylo. Já nevím, jestli to je
1: pročetí.
0: Jo, jste šlapal na nohy?

0: tepláky. Tak
1: no, ale jsou tam některý z těch vašich? Ten, ta fyzika byla hodně platná.
2: Je krátce po 16. hodině.
1: A fyziku v Tržnici dnes.
3: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hráckého hlasa? No, samozřejmě ne, všechno. My jsme tady museli být jen hodinu.
4: Co my jsme tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého. Herec musí najít
5: příčku,
4: no, protože to diváci mají. A já bych vůbec řekl, že ta podstata herečního spočívá v různorodém umění. Kdybyste byl ta klasika, pokuste mi zatrpět, ale hezky celým tělem.
3: Kaskády Jančí,
4: kráska s ním ve výrek, divoce tančí. Jo, takhle, to musíte jako hlavou, no.

0: se plní, rozmáhná kráska dál, cíl se hodí.
1: Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz dočinil je jednodušší. Vyndejte si zuby, co? On je taky mluchej.
0: Suším se na znak, ve hodě ale vím.

0: byste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat měsku?
1: No, pane kolego, tady by mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, kde? Protože já mám takovou zvláštní vlastku, zpívám a jen mě vidět, tak je to švanda. Ale jak mi je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
0: No ale teď tady máte při sobě, jak obličej se hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
1: Já vám tady hodím, pochopitelně. Dělám vám ten požitek všem, já bych dovolil to odcepovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych snažil deformovat hlad od not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové užívám. To je dneska jako třeba velkou reklamační, ano. Kolega Dabin, a ten druhý, no jak se jmenuje?
0: Antony Kvíza.
1: Dovolím, že mi vaše hudební děleso
0: jste velmi rád, ale vrátit.

to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte si mě dál. Na pořádku. Dál.

0: zas tady bude veselo. Co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? No, no.
1: Ne, já bych prosím minerál.
2: Ježe, co vždy v pravou chvíli.
0: Ale zpravo máš asi dá to, co? Kyslou okuřičku tam mám. Můžete to být vědecí lám.
2: To bychom se nezlobili.
1: Matonio kysilku a prosil bych kávu.
3: Radio Fór. Nasloucháme si.
0: No tak, to by bylo Matonio.

0: jenom hodnu prdíme půl.
1: Láska to je meka tvého osudu. Dnes je diskotéka v báru osudu.
0: Ne, my to tady taky máme.
1: Milan si šel prostě vypít pivo.
0: O vás se
1: netušil, že bude tu tak živo.

0: Nějaká zajímavá výstava, překoupení...
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte se vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: černoši.
1: Folk je nejlepší kuchař. Rádio Folk.
0: Zaberete mi kuči mourovatý. Vy jste si tady tam vyšli. Pojďme, musíte zahrát panu Skrzeliče, půjde vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
2: Já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
0: Tak pojď si tam máte natočí, no. Ale, pane Vefini, Karlíšek se vám tady rozmnožuje.
2: No, pozvat.
3: Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je to dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem slovo.
4: Tak se zpátky. Zase rád si. Na ta místa, kde jsem žil.
3: 8 kroků, 26 piv.
4: Vzpomínky se často stát.
3: Starorežená, 2 fermety, 4 zelený, 4 červený.
4: Sny a touhy,
3: Karle,
4: žádný cíl.
3: Kule a žalud.
4: Že nic není. Tak je,
3: se chtěl dneska něco vysvětlovat, dokazovat. Tak podívejte se, jak to dopadlo.
4: To se jinak točil svět.
3: Já
2: jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný.
3: Já vím, ženský, tak to ne.
4: Často sebe tak se čísi.
2: Tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit.
4: Je to pěkná.
3: Osvětlit a nejlepší byste tady zhodl. Vy byste schopen to nedívat a za 5 minut udělat hodinový hotel. Já na triko nevem. Ještě si mi mě vůbec
2: žádný pohodl. Já přece nejsem žádnej.
3: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že
4: Karel, ty štěstí.
2: Já

0: stávu.
1: Jak jsme očí prosazovali
2: zidu.
1: Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonika a kveberka dochází do hospody nepravidelně. A když konečně přijde, repertoár má nevadí. Jinak je ve vesnici mnoho. Písmák a kronikách Balášek se vzdal funkce Řeška, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách živočišné výroby. Vezmeme li úvahu to, že obecní knihovna Božník vyhořela se všemi šesti svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při páté repríze hry Krvavé křtiny a ne Drahomíra a její synové, kdy podlehlo ve třetím jednání sugestivnímu kouzlu Básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani půl nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového
2: kolotoče.
1: A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, přijímal na schůzi Péťa Kerten syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistra Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruhu. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevybraní. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolu. Ke konkurzu nepřišel. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák u stole, který si dopisoval s tureckým chlapcem Ali. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní živo? Proč nejdeš mezi námi? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý stázaný pronesl několik posledních slov o významu široko rozchodné trati.
3: Nedaleko od Slaného stojí slavná vesnice.
1: Mezitím bez
3: nenajdeš ní zamák zlého, tím se liší velice. Nemá cenu rozebírat, co je u nás úžasný. Všichni by nám záviděli i tu frontu u Masny. Poslouchej tu pravdivou
1: bálu,
3: kdeže je ten zemský
1: rád.
3: Je to obec Přisuty
1: a sepsala se jí vyhejbaj.
3: Odpolední pasáž veme.
1: Hru jsme přijali ze záhy.

0: zas, zda si vůbec mého srdce ždám. A ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlébě vykydám.
1: Co náleží hlavním znakům, pořád se něco jde,
0: jinou

0: divadle a odbyla si tak během představení i pasáž. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápečníků, kteří nevytáhnou paty ze stavy. Rozčiloval se Kerkus. Nezúčastní se společenství radovány. Kulturu nechávají.
1: Radio Folk. Hlava nad vodou.
0: A na dvorku zapijte. V předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří.
2: Nocí vrtí se v ocích barevná můra.
0: Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s úvavnou bendulkou Katrabou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení.
2: Kostelík klinká, beránek spinká, na svatou záři.
0: Hrál na pilu. A jednou na čajík v sousedství snědl za 10 korun kupatou.
2: Stáří.
0: Jiné úderky na tom byly hodně hůře. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lehkivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežipa nás častoval úkropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slova zpět,
2: jak kvůli přerušila,
0: škout, že vládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Teda se jí snažil zaujmout spolkutní žiletky, ale babička pravila, proč tady námahy za trochu kolečky
2: pará.
0: Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na
2: záře.
0: Měli jsme s mendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovič. A když uslyšel verš, vy řezníci zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a vítězný točí, odešli jsme výklady. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc
3: zděšení a hrůzu,
0: neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valili blízké
3: hrůzy.
0: A tak nejdál to s kulturou naší vesnici dotáhla trafika na Vajklová, která pomocí lehkivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu na
3: Vajklová.
0: A získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes na vesnici se nevím. A vzala to asi za správný kořík.

0: Jsem se a to zase posuďte sami bez vlastního přičinění stal přijím nepřídaný. Jo? Teď vám řekne, k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak volí se to jenom
1: už tohle.

telefon zvoní, to budou voní, no to budou voní, zkusím něco

0: Je orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal? Chlapisko urostl. No, zdravý jak kříp a samej sol. Vazoun. Takový vazoun, že byste mohl předávat vagóny z jedné koleje na druhou. Rozumíte? A přitom povídám, vazba?
1: Ale já na tom dělám.
0: Ale jak nenápadnej?

0: kopalo mi to, hrál jsem
1: u našich dveří,
0: za jabu.
1: Nějaký frajer, divný frajer,
0: jestli on za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje.
1: Rádi promluvili.
0: Nebo jsem si bral Joffy.
1: O samotě. Pěkná já na svatba. Tom dělám. Já na tom mačám. Už na tom dělám.
0: No to bědu.
1: Ono

0: tančím a jak možná jako se na tebe dívat.
1: Čerstvý vítr plachem, Radio Folk.
0: Hrajou, že jo? Tak já takhle jako sníkánko typ. Já podživůtek, kde pak? Pistole, armádní pistole. On to byl on. A ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul a dal mi půstu na let. Zase to.

vidíte? On mě vytáhl. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně jako prej. My jsme se nějak zachytili za pasu, víte? Ohromný. Fantastický.

0: A vlevo a vpravo, vo, čověče! Vo, se rozváží a pánu, to je pohro. No to je ono, to dáš řeknu starýmu, tak to jistě pozná, to je to. Když se k tomu učitel mít ještě z nej důvodů, víte?
1: Nejsme chamtiví, teraně,
0: výrazí, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo?
1: Pohodně, a přijde kdykoliv chce, vezme si to a jde, bez chlupulí a bez něj.
0: Soudruhu, jsme domluvený, plácnem si, poté zase tři kroky za mnou, tamhle je putýka, já na ty svý piva a tam jsme si
1: chtělo by to víc,
0: od té doby, kamarádi, skoro
1: naslouchat dešti, schovaný pod schody,
0: na fotbal jsme spolu chodili,
1: na zahřátí deku, rum a kýdlu veku, poslouchat se a nemluvit.
0: Celý rodiny jsme dali dokupy, on teď čeká s mou paní holčičku. A všecko nenápadně, víte? Ohromný, no. A do toho mě vlít ledem. Já chodil jako tělo bez duše. Až najednou takhle bez té duše přijdu do Valštinský zahrady. Koho tam nevidím jeho? To byl, no, děsnej

0: pěkně se podíval za sebe. Chod si do
1: napětí,
0: ať hledám, jak hledám.
1: Mám sílu zlomit to a vzít tě za ruku.
0: Leden, neleden.
1: Oba víme, co
0: ale
1: chcem,
0: tak ne.
1: Tak pojď rychle
0: takhle, sem. Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco nejste schopni vymyslet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Pízla. Můj smysl života.
1: Všichni boty, co nás kdysi kopli pod koleno, hodíme za hlavu. V dnešním světě už je všechno dovoleno.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákup.

0: celou árii.
1: James!
2: Prosím, paní.
1: Prýně z Mikuláda.
3: Já to vždy chodívám.
2: Doufám, že na něm nechcete hrát, paní.
1: James! Ty predabovaný inspektor Derrick! Zase odvráváš?
2: Prepáčte, paní, jen jsem chcel vědět, na co vám.
1: Mám na něm položené
2: okulá. Rozumím, paní, idete či.

0: Bors.
1: Ale
2: veď v Rusku nám bylo výbor.
1: A já si řekl, Váru se
2: píči. More, konec všemi spev.
1: Zkusit se to dá.
2: A všechno lacné.
1: A tak jsem vstal.
2: Len jsem si nevěděl vzpomenout, si za akou cestovnou kanceláriou jsme to tam vtedy.
1: Objednal jsem další.
2: Nevěš, že jim byli jsme
1: a
2: tam.
1: A s chlenkou jsem si tupnul. Nejdřív jen si.
3: Lutujem, paní, ale my jsme tam vtedy byli s Wehrmachtou.
1: Já si už celý večer dopřál vás poznat víc.
2: James?
1: A pocit mě, že
2: ty drevený terminátor!
1: Řekl s usměvem, kde se vás na to ptá.
2: Chceš povedať, že ti bolo zle?
1: Pak si vrlo.
3: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako
1: zle. A já tam zůstal sedět dál.
2: Ale je to

0: dámy, nesmíte si to brát. Víte, ženský,
1: ty mi týkáš?
2: Vaša posledná půla.
3: Někdy chtějí slova, jindy zase šin.
0: A často nevědí, co chtějí.
1: Tebe se to zdá čudne, James?
0: Připěším pejná.
2: Jediná věc, která má drží.
1: Veď proto, James, tak mi taky důmrjem. Každý raz musí
3: zemlít a jeho. Jak černý smolí pátu.
1: Nenechávajte ma dlho vonku.
3: Začátku
2: bez si želáte, pane, nejde si mi do
3: začátku.
1: James, ty věru milovný sadista.
3: Bez svátku.
1: Dobývačky nie.
3: Je

0: je víc všedního nesvátku. Ať nebudete s našou víc všedního nesvátku. A stejně tu nevěřený rok je černý zvolný pátku. Ty si budeš vylihovat v kaště.
1: Je víc začátku. Já jsem hovoril, že můžete být očkovačky, pane.
2: James! Ty nedonosené velkonočné vajce! Hádám si, nemyslíš, že tě tu nechám sám.
1: Něco ne, pane, kusy.
3: Ty víš, co je bludná loď? Takový korál.
2: James?
3: Při jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník.
2: Moja posledná.
3: Ty víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmí, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak.
2: Želám.
3: Podívej, je to želám tvoje první cesta, tak měl bys znát. Příběh rychlíku
2: 30-50.
3: Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven
2: a vždy prý mě ležal.
3: A prvním hradlem řádně ohlášen. Nedojel už do žádné stanice.
1: Můj verný.
3: Od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za noc jako tahle.
2: Jenom tímto odkazujem polovicu majetku.
3: Jenom jedny koleje v té
2: ale jen pod podmínkou,
3: tam vlaky dva se nesnesou.
2: Že se odo mě.
3: Koukni do zrcátka, jak jsi splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím.
1: To má ti pomáhat.
3: Tenhle bludný vlak.
1: A i ona volá vysloveně.
3: Nemá strojůvce. Je s ní bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybu si nahodí. Jezdí si kudy chce.
2: Tak vidíš, James.
3: A zmizí dřív, než stačíš poplach
2: udělat.
3: Teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc.
2: Romeo a
3: Julie. Totiž, když nějaký vlak z nás se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě. A svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku. Za okénky žádná pár. Prosím tě, tak už se netřes. Teď se nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslíš si, že už všechno zná? To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář stekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když ty chceš já. Ochrává konu zásu noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 30-50.
4: Nepřestanu vám.
5: Hudba hory přenáší Radio Folk.
4: Nebo jinou vrchu. A měl být na to vyvážný barvo.

0: Ježíšek se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastické. Prchní stavební ráda, je to opravdu.
1: Řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle kuši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprve týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit. Chlapů je tam 200. Hamu. Poznat místní folklor, rituální tance. Není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zamíjeli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co jsi chtěla? Nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůru. A když ji pak šaman pozval do sojové lásky, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku, zatleskala nadšeně, jak prý je u nás krásně. Ham. Poznat místní folklor, rituální tance. Já jí jenom tohle skromné přání splnit chtěl. Vypískla, je, až to budu vypravovat Hance. Pochopila, až když vůkol česnek zavoněl.
0: No tak jen se nebávejte, systematická orientace.
1: Vypískla, je, až to budu vypravovat Hance. Pochopila, až když vůkol česnek zavoněl.
0: No se nebáte, nebávejte. Já budu sebrat, jak říkat.
2: Když míchám majonézu s česnekem a sýrem,
0: no tak můžete začít.
2: Musím se vypořádat se vzpomínkem. Tehdy já sobě sám se zdál
0: mušketýrem. Uzoufané duše
2: a ty rozkošnou gryzetkou s kafem
0: rychlosti pory. Hlásat a hlásit, oznamovat věstí.
2: Dnes kapky dešťové si pletu se tvým krokem.
0: Příklady a příklady dokládat.
2: Tvé jméno ztracené si šeptám.
0: Rozlišujeme v češtině podle kolikosti
2: a každé setkání s tebou je pro mě šokem. Kam se poděl ten krok, co byl tak můj jarý?
0: Bude dokonavosti těch rysovka, imperfektní, nedokonavá.
2: Co naší lásky žár nám nedal,
0: ani spát.

0: Proč už pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativum ingresiva a perfektním efektivum finitiva. Ani si však nechceme se zbloudit, smíme slovesa finitivní nebo končící zaměňovat se slovesí terminativní nebo omenovat. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylítět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z téže kůže vynalítá několikrát. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí prostě výdobných, máme tedy vymoženo, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpory, takže nestačí, chtěl by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane Vrchní Rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví, víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, zkusím, když přece jen po základní předmět postačí. Budete li soustavně dbát, že máme slovesa imperfektivní, točíš durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, točíš momentální,
1: s česnekem a sýrem.
0: Zbývá mi odvaha. A postačíte mi s prvním úplně, budete mi přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dělová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylitím z kůže, povylitím z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významné osmíně sufikací, jen prefikací a to zase na mnozy za současné změny pořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, teď hrač to.
1: V suverénním bytě o tom receptu, co se mi

0: se na to budou podívat. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od dvě ruky. Ale vy se moc báte. Už vy se tak
1: kdyby tady byla taková paměť,
0: já to zaskusím, která by mě snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne a nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat.
1: Která by mě
0: jak prosím, a velký omyl. Přitom ano, já to naslyším sám. Až budu...
2: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
0: Já vám budu psát. Já vám budu přesudat místo. Děkuju, Mautsta. A bylo to moc... Jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se
3: pohodím, Mautsta. Zima nebyla.
0: Aha.
3: Jak byla
0: zmohla... Věděl jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře.
3: Moc se mi líbila.
0: Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěří zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý.
4: Čas to
0: ale to nasupené obočí se tentokrát.

0: Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť křídel, obloubů, šípek, čtverců, trojúhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý. A mřížový těch čar a křídek falangy jakýchsi slov.
1: Zagřála.
0: A vrchní
1: vyprávěl anekdoty.
0: Brandděl.
1: Ona se nesmála.
0: A pořádný ještě na Řím se obočí.
1: Vzal jsem jí do bystra.
0: Seděl ten vítězný
1: na horký krok.
0: Primána, který vyzrál na kantora.
1: Protože z bystra ke mně domů.
0: Ale snad to byl i krusněv Gaia Julia podobití.
1: Když jsem jí objímal, aby se
0: zakrála. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidí naučit. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste je nesmysl, zkoušívejte se nemožit. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z výdů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český
1: vět.
0: A on je spatra překládal jako výbičem
1: splakala.
0: Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na půl partituru.
1: Došel jsem na koupě.
0: A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybu.
1: Jsem ji ztratil.
0: Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvede všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dřívská
1: tupost.
0: Jenom tuhá se
1: čas vykází. Je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný,
0: to není hlava,
1: co mi teď zbylo.
0: To je ten plán.
1: Vy lidi nevíte,
0: Teodor,
1: co je být.
0: Ty to musíš dokázat. Já se teď budu cvičit. Budu procvičit nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučený děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte být značno taky, ale tam nejde. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte přijít, že se vůbec nemohli.

0: nejistojistě dopán všech regulačních práv. Ale mě pořád ještě neodešel.
1: Pak přišel dopis na národní toho vážně líto,
2: tak přátelé, v tuto chvíli, hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je tohle to je vlastně.
3: No jistě, já nejsem tak velký, jak se to zdáte, optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
2: Takhle ti to vysvětlím,
1: přišla.
2: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikost odpovědala velikosti těch tvých zubů, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si znalý meček.
1: Mě vodil,
3: tohle já řeknu Lucce Bíl.
2: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavu padne do zadu.
3: A to jí.
2: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost. Nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost. Ne!

0: dostávají. Na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je pro blbý pane Blatí. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom v tenisáku, na tenise rozsákal smeč a to chytl do huby.
1: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s bedicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěný. Proč brojíš proti sportu, ty bývalý aktivní sportovec?
0: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem měl, přátelé, máte možnost vyrát. Večer

0: skok do zdi.
1: Ne. Přátelé, já jsem záludně střílel z luku.
0: Jo, tohle myslíš.
1: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě a 50 metrů na běžící cíl. No,
0: nedělej si z toho srandu, nebudu ti to věřit.
1: Já jsem střílel za lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali, u nás podíle dokonce Vilem. S kamarádem dělal takový číslo, jsem mu sestřeloval za panáka jako z hlavy na 15 metrů. No. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem kde. Jabko jako jabko.
0: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Vilém Tell. Vy, kdo víte, kdo to byl Vilém Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá Tele, kam to střílíš?
1: Ne, Tele, Viléme Tele, kam to střílíš? Takhle, Hinku, no, Jarmila na mě volali, ne?
0: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až bez prcá. Volali Jarmila, to jsou pánský. Ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
1: Přitom lukostřelecký závody se stavují kuriozní úrazy.
0: Ano,
1: při lukostřelecké mistrce světa byl to v 1964, přesně to bylo Kuzbas A. a Jartul.
0: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
1: Kuzbas A. a Jartul je hned vedle Gizelkej Hodžen Burčanů. A když to nevíš, on si nápovědu 50-50. A nebo přijde na telefon. Se stala taková věc. Tomácí borec jistý Davlet Bajdý ručí zručí. Založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten lupič. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejné části těla a také dolní obličejné části těla.
0: Zase jedna důležitá. My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
1: A víte, jak skončil ten kurák, ten Davlet Bajdý? Je to čučí teďka v Tibetu.

0: chrámek ty vejší.
1: Černá a omšelá. Tak dobře, jak se trefil do hlasivky a
0: málo kdo vzpomene asi. Takhle nízko.
1: Ale jak ocelá. Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno.
0: Hovoříme o sportu. Dáte mi jistě za pravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání. To je nedražné.
1: Ježíš, ano, jestliže neumím plavat, tak nelezu do hloubky.
0: Jistý James Foster, zvaný Sekář z Baltimoru, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopadl. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
1: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba turistika.
0: A to je nebezpečný.
1: Ježišmarja.
0: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista a odpoledne procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Aigru ve společné domácnosti se stádem Kamzíku. Ušpěli na nýho.
1: Ale, dávej si pozor, co říkáš, ano? Nikdy mi neříkali Kamzík.
0: Vám bych taky vykrál.
1: Ano, protože jsem takový hebký.
0: Ne, takový hebký říkali holky.
1: Ale mně je to jedno.
0: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
1: Ať je po tvým, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
0: No jeden byl, ten nám zakázali. To byl spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
1: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika, což jste tady vypadali.
0: Intelektuálně silnější část publika, to určitě lépe pochopí.
1: No, nevšímejte se toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
0: Po? Jako po.
1: Moje
0: Alan Edgar Poe.
2: Hudba, s kterou nejdál dojdeš.
0: To já jsem Radio Fon. Debi Johnny, Sudy.
1: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
0: Básničky, že jste neřekl. Ty recitují.
1: Ty jsi někde recitoval?
0: No jistě, já jsem vítěz festivalu Vybroušeného slova.
1: Tak, upřímně, on to nebyl festival Vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival Vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda, tak dej něco do lidí.
0: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
1: No, to se nedá nic dělat.
0: Většinou jsou to básničky o zvířátka.
1: Ale to se hodí.
0: To se hodí,
1: je jaro. Zvířátka, veselec, cupitají, dupitají lesními pěstí.

0: jo, paní? Co byla králíka v dolejtej den?
1: Ale to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
0: Tady je chlebová partie.

přes les a paseku, nikde to nevoní, tak jako v

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví,

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Toť Petr, Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel. No tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal. A teď ho budu citovat, že jednou

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Přineslo na talířku křupky.

stůl sedička, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stih jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si.

chlapě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý

0: vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím křichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstva má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče třej víš ty, co to je. A proto taky pijou driáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pěcím a blbnete tím pletením a žvaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti? O prémích mi vyprávět. Kdo pak mi psal do práce stížnosti, he? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus. Ty si kubrači Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš, záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?

za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě

loďka se chystá zdolat vodní vír. Je to o myších či lidech, poslední nádech a pak výsledek.

vůdcové slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu. Život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmáři staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplí v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili

bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžeme.

před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

a přeci jsme to my. Z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů

0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Folsom Emile Blues.
2: Můj děda býval natěrač,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

polikám na sucho a zahřívám jede. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou poslední.

zemít někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár skvěšných pater a je to

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když klovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam.

kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: No co to je toto? No co?

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš ty ve mně, já tebou. Však za obzor sám poletím.

usínáš a spánky ti tepou.

hodin. A zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně, prázdnej chlad.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky

blesk a hrom a náraz, ještě jsem neprocit. Ty ještě netušíš, když někdy pláčeš, že bojíš.

tak na půl noc a na půl den na pomoc. Máme všechny barvy duhy v poslední vteřině naštěstí.

vypněte mobily, tady se hraje, rušíte tóninu, rytmus i tak. Komu to zazvoní, ať jde doháně, bez mobilu jde žít, neboj se fakt. Ať už ti v kapse zní dobrá klasika, prastarý evergreen anebo smích. Ať ti to drnčí, bzučí nebo tiká, co kdyby zmáčko stopa na chvíli stich. Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry. Až vypnou proud a spadne každá síť. Pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyť. Tak konečně signál svého srdce chyť. Teď už ho máš i ty, i když ho nechtěl. Někdo má třeba dva nebo i tři. Nosí ho k posteli, taky do kostela. Jsou ale místa,

Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal.

mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

peklo je potažené sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto.

Když se v deltě stmívá, zem se propadá, velký černý stín mi dejchá na záda.

0: pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé tlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá, jen šlápot pár tou cestou kráčím.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

dej ty do čerst, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

a kolem páděl čas. Byl nepřítel

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka, ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě, sestro hudebník.

tak snad tě potkám někdy po letech. Třeba na zahradní párty a můžem si povídat

Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze.

0: patří vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupoval.

0: je válčík na čtyři doby. To málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky. Přejíždět se čtečkou přes moje modré plynové krabičky. Chtěl bych být váš sifonový bonbončík. Chtěl bych být váš sifonový bombomečík.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: to je, co mi chybí. Netušené změny,
1: omily a chyby.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si voněj.

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, vymletá strouha.

nesmazatelně. Občas to pálí, to potom prstem na skály kreslím tvůj obraz docela věrně.

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi v

prosečník. Chtěl bych na pevninu pro dvě slova, pro prchavej okamžik. Díky za všechno, co teď už jen někdy v noci zdá se mi. Lásko, vrať se mi, vrať se mi. Lásko,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší,

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím.

vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne, zas v očích mých vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Proč snažit se psát písničky folkový, v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude Žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám

se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší. Nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančech? A vy tady, proč chtěli bychom

0: Haló?
1: No Folkový přece. Ano jo, naschle.
0: Otravujou.
2: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

0: vítají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

od růžičky na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý. Zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat. Vzal tě čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych štímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle

A to, co bylo včera, vždyť není vůbec jisté, že mezi námi už chybí cit. Prosím tě, řekni mi, že nechceš.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.